0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak

vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bolek, a taky porcelán. Som odrýma cibulka má, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ho.

Stále ste naladení na vlnách Rádia Košice, aj po 15. to bude plné hudby a nebude chýbať ani popoludnejší hudobný kalendár, tak ako je to u nás zvykom. Nebudú chýbať legendárni interpreti a ani rovnako legendárne skladby či albumy. Ostaňte určite naladení, ja sa na vás teším už približne o 15.30. Ostaňte s Rádiom Košice. It's a

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na svět.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapanej botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.
0: Někde má ten život spát a někde stojí. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.